0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: OK, toto je na želanie v tejto chvíli, opäť pesnička austrálska a totálne nasazení. Pozrám presný čas.
2: 8 hodina 43.

0: jsou tam, jdou na plesoská.
1: No, dlouhý, široký a bystrozraký. A teraz už Santana a Joe Smooth. No a Rob Thomas, samozrejme, počúvate Nitrianske rádio.

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Slnko žije.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Tak poď, já hlavu zakloním, nebe nade mnou.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: rád srdce na dlani
1: a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky
0: na těch dámách
1: taky trochu
0: taky mám rád.

0: napočítat kalorie.
1: Prý je zcela nezbytné.
0: Kdo spásá prase na rožně,
1: ten tlousne tukem pod kožním.
0: A je to v háji,
1: stěží běží k tramvaji.
0: Tak hledím dívkám na pusu,
1: jak koušou kusy kuskusu.
0: A přikusují celozrnou housku z ubrousku.
1: Říkaj, že jedí věci bez éček.
0: A že je pro ně blbeček ten,
1: kdo den co den jde na pivo,
0: kupuje jen pečivo
1: z chodných tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem.
0: Mám rád jejich povahy,
1: mám rád jejich úvahy,
0: a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem.
1: A taky
0: na těch dámách
1: taky trochu
0: taky mám rád. Prsa jsou vážně prima,

0: A když se blíží desátá,
1: rozhodnou se děvčata, že mi poví dvěma slovy o nejlepším koupání.
0: Že v bazénech nešlo to,
1: tak založili biotopy.
0: Beze stopy chemie
1: lidí jezdí hromady,
0: víc sachtat se tady s žábami
1: a ovády.
0: A proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít tro svých rukou
1: a dělat dobrou věc.
0: Mám rád jejich pohledy,
1: když setkají se s mým, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád zadek, vážně ho žeru.

sám střel do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti mezi dvěma horami, honem se nadechni,